0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio 1.

Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.

0: Letos slavíme 35 let od získání licence Rádia 1.
1: Na, ありがとうわ!

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: odkloneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

čau. Teďkon Míře Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: Pršíme.
1: A je tady je Michal.

Z počátku operace Petrovského a Miley ukončila noc na Rádu 1 a od mikrofonu vás v tuto chvíli už zdraví Tonda Kocábek spolu s ním Lord, kterou najdete na obálce posledního Fullmoonu. Doufám, že se nemýlím, že jsem si to nějak nevsugeroval, ale myslím si, že tam je. A skladba se jmenuje Shapeshifter.

Skladba Mina Tindl, která si co by svého koparťáka ke skladbě My Light přizvala Sufjana Stevense. A ještě jedna taková hodně poklidná záležitost při tom dnešním ránu, posledním vlastně v květnu roku 2026. Dave Stapleton, Van Trains.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak já nevím, co se stalo, ale teprve v průběhu mi došlo, že tato upoutávka byla už na ty předchozí novinky o Velké sedmě. Ty aktuální jsou trošku jiné. A jedna z nich je i nová Katarzia. Pozvěma neprýdem.

0: Podcast.
1: Si HM-ko hudby.
0: Veď na to tak netláč.
1: Drugi deťom.
0: Vibe Karlovy Vary.
1: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
1: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím Viki. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Tak to byla Katarzia, titulní skladba z jejího nového alba Pozvěma neprýděm, které můžu jedně doporučit. Tahle ta skladba, musím říct, že taková asi možná nejexperimentálnější, co se týče změn tempa, různých zásadních zlomů v té hudební složce. Na tom albu ty ostatní písničky jsou opravdu spíš písničky, nicméně je to celé strašně pěkné a fakt mě to hrozně moc potěšilo. Takže to byla Katarzia, pode mnou už hraju Animal Collective, Love on the Back Screen. Posloucháte Rádio 1 při nedělním ránu.

Já jsem se do okolností včera četl velký rozhovor s Václavem Havalkou v novém čísle kulturního magazínu Unii a Vašek Havalka se tam mimo jiné vyznává i k velké lásce k písničkářovi Kesu McCombsovi, tak si ho tady dovolím taky zahrát. No a pokud by náhodou Václav poslouchal, tak je to samozřejmě pro něj.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem!
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

nekompromisní píseň od Jenny Bett, Broken Rib, uzavřela první ranní hodinu dnešního vysílání. Já jsem tady hovořil o tom, že Lot je na obálce nového Full Moonu, tak Kim Gordon je pro změnu na obálce nového čísla kulturního magazínu Unii. Skladba Not Today z jeho zatím posledního, pokud se nemýlím, tak třetího solového alba.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: No a určitě spousta z vás si parádě přála mít skotské duo Arab Strap. Tady jsou. Poslední novinka má název You, You, You. Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No a jestliže jsme si hráli jednu z novinek aktuální Velké sedmi na Rádiu 1 v podobě katarzie, tak myslím, že zůstanu v tomhletom trendu i v tuto chvíli. Pustíme si poslední z nasazených novinek aktuální Hitparády Rádia 1. Arab Strap, skotská to dvojice a Ju, Ju, Ju, jejich nový single.

No, říkal jsem si, že trochu odbočím od těch aktuálních songů někam více do minulosti. Tahle ta skladba už byla hitem tak někdy před 10 lety. Nevím, musel bych se to vygooglit. Ale každopádně Charlotte Gainsbourg a 555.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: No, tak jsem tak odhadoval u té Charlotte Gainsbourg 10 let, ono je to hezkých 20. Skladba byla z roku 2006, no a tohle ještě starší záležitost, to jsou Lovers. Teprve, když si člověk uvědomí, jak je starý, tak si uvědomí, jak na něj šel někdy v roce 93 nebo 4, nebo kdykoliv to bylo, do kulturního domu Eden, dnes již dávno zavřeného.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.
3: Tohle je jedna starší.

0: vajo, vajo, hemakaj, gemakoma, sahuča, no i tuča, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: Přehoupla se nám 8 hodina ranní, konkrétně máme 8.00.

5 na našich studiových hodinách. Vy posloucháte Rádio 1, dáme si pár českých věcí. Tou první budou Excessive Centralizer a jejich aktuální, stále ještě dá se říct, aktuální single Moon, Sun, Anything.

křičo, a když praskneš bublinku vzduchu, vyplivne černý

0: Až jednou budu stará.
1: Julie Getz, kterou taky můžete znát, co by spolupracovníci Jakuba Čermáka, no spouhráčku, tak její solové album a skladba Zatopená šachta, tak je jedna z novinek Velké sedmi aktuálně. A tohle pode mnou už je Lucie Dalbolová, její album Lucidní snění ze sklonku minulého roku. Písně se jmenuje Až jednou.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7 kilo.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: Dobrý den. Máte jednu novou zprávu.
3: A ta zpráva zní, že 16. června pokřtí své nové album Něco něco v Meet Factory.

Kapela Monšaj a její kocour a celou tu českou hudební sérii uzavřeme s původně ústeckými, dnes už spíš pražskými, Nauza orchestra a skladbou Rojana.

0: Hele.
1: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
2: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

Tak to byli Dresden Dolls, kteří se trochu probudili ze zemního spánku. Na začátku září se objeví v Praze. A tohle jsou Divheaven. Divheaven kapela, která dokázala prakticky nemožné, to je spojit black metal a pop.

po ranním budíčku v podobě běsnění The Heaven. Tady máme pravidelný kulturní servis Rady 1, tentokrát je pro poslední květnový den roku 2026, čili neděli 31.5. Začneme filmy. Pedizem Film Hubu dnes dávají od 19 hodin Soukromý život a od 20.15 film Dealer. V kině Pilotu 18.25 Švestek a 20.40 Die My Love. A v kině Dlabačov 18.00 Dým Bramborové natě a 20.00 film Není jiná možnost. Tradičně nejbohatší je v neděli nabídka výtvarného umění a neb výtvarných galerií a jejich výstav. Ve studiu Prám trvá výstava nazvaná Křehkost, co přetrvá. Chemistry Gallery Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. V galerii Benedikta Rejta v Lounech, Přírůstky. V Atutu galerii v Uhelném mlýně výstava nazvaná Mezi námi v tichu. V galerii Středočeského kraje najdete výstavu Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. V Národní galerii v Praha ve Veletržním paláci NGP 230 let. V Doxu Jiří Petrbok, Deník pacienta. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Roztoky století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze Přírůstky 2013 až 2025. V Moravské galerii v Brně Lukáš Macháček, Hanácká. Muzeum Montanelli Who, Why. Trafogalery Lucie Lesická, Laundromat, program pro jemné zacházení. V Novměstské galerii pokračuje výstava nazvaná Elegance. V Kunsthalle Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No. V Kaštanu pokračuje, nebo vlastně končí dneska výstava Marcela Barty, Milotary a kresby z cest. V Rock Café Jiří 231, Climate Revolution. A v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze najdete výstavu nazvanou Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Ve Chvalském zámku pokračuje výstava Cesta kolem světa za 80 dní. V galerii Lázně Liberec Jiří Černický, Západ země ze slunce. V galerii C12 Fashion Grain, čítelně v Unijazzu Svět jinýma očima, výstava umělců na spektru autismu. Villa Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory v galerii Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové a limitované printy. Terzianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Etcetera Art, Petra Kalmus, první živý svatý. Pragovka galerie, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, Tmágo. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Říp, kontext a současnost. V osmičce Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. V Artiu Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Tepo 1 v Trutnově, Vladimír 518, vzpomeň sobě, že není všechno štěstí. V Kempu, v Centru architektury městského plánování, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Pak tu máme koncerty. Na Cargo Gallery dnes od 20.00 vystupují Smithen Wesson a Blue and Exile. Lucena Music Baru od 8 hrají Coxpire, La Inquisition, tak a The Fialky. V Městské knihovně Praze 18.30 večerní koncert japonské tradiční hudby. V Jazz Doku od 20.00 vystupují Jan Spálený a SPM. V Palace Akropolis od 18.30 hrají Laibach. No a ještě tu máme divadla. V Meat Factory od 20 hodin představení Mimo dosah. V Jatkách 78 od 18.00 Senzis a od 20.00 Černá voda. A ve studiu Hrdinu od 20 hodin Jan Bárta Hit. A na úplný závěr kulturního servisu nezbývá než připomenout, že na Rádiu 1 od 18 hodin vás čeká Shadowbox a od 20.00 potom nastoupí Josef Sedlen a s ním i novinky na alternativní scéně. To
byl kulturní servis Rádia 1 pro neděle 31. května roku 2026. Jehož detaily pochopitelně najdete na webu Rádia 1 a jehož reprízu můžete slyšet ještě dneska odpoledne v 16.15.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: No a poklidné písně Bottom of an Afternoon potrvuje podepsané duo Case Oates, skrývající dvojici Casey Gomez Walker, zpěvačka, písničkařka a bubeník Spencer Tweedy, což je mimochodem i partnerský pár. Jestli to tak můžu říct, tak tady už pode mnou dusají Nine Inch Nails ve společné kooperaci s Boys Noise a ukázka z jejich čerstvého alba nazvaná Veslo.

Tak to byli Nine Inch Nails, kteří se nejenom že spojili s Boys Noise, hip-hopovým producentem, ale také pomíchali různé koncertní nahrávky se studiovými a remixovými a vlastně z velké části tvořili sebe covery svých starších skladeb. Prostě je to taková, řekl bych, hyper současná deska. No a něco podobné platí o novém albu Laibach, které vyšlo doslova před pár dny, jmenuje se Music a celá je jakousi odpovědí na jednak světem zachvácenou vlnu K-popu, jednak odpovědí na algoritmy sociálních sítí a vůbec digitálního světa, který nejenom, že se už láta vnucuje svým příjemcům, ale v tuto chvíli už se dost často i snaží ovlivňovat jejich životy. To všechno ve svém konceptu zpracovali Laibach na novém albu Music a jak už jste slyšeli v kulturním servisu, dneska ho představí v Paláci Akropolis. Je za minutu 9, poté vás čeká samozřejmě repríza hitparády Rádia 1. Od mikrofonu Rádia 1 se loučí Tonda Kocábek a na úplný závěr té dnešní ranní směny tady jeden nový kousek hodně divokého alba skupiny Laibach.

0: Čirým žákem. Naše rodinné zlato.
1: No výborně, máme přesně 20 hodin, čtvrtek 28. května roku 2026 a na Rádio 1 začíná další vydání Hitparády. Hezký poslech vám přeji, moje jméno je Jerry a strávíme tady necelé 2 hodiny na vlně Rádia 1 právě v Hitparádě. Doufám, že vše na letní pohodu u vás. Pokud ne, tak ať se to rychle vyřeší a pokud jo, tak ať to v nějakou dobu vydrží. Na Rádiu 1 se snažíme vždy vás tak nějak jako podpořit. A oslým ústkem poděkuji za podporu zase vám, protože jste hlasovali do žebříčku Rádia 1. A díky tomu to dneska můžu tady odvysílat. Docela vás hlasoval dost, protože dnes útěchou za hlasování pro 3 z vás bude koncert, nebo lístky na koncert kapely Košín. No a příští týden si budeme losovat lístky na koncert Princess Nokia. Jako vždy začneme novinkami a ty se rozjíždějí právě teď. Tak jsem si tady stlumil klimu, abych vůbec mohl mluvit a uvést vám pařížská dvojčata eBay. Založil si vlastní eBay Records a na něm vydali single Asset. Ten si hrajeme jako první novinku a je to vlastně single z chystaného alba Offering, které vyjde 26. června, pokud se nemýlím. No a tady je první novinka eBay Asset.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Novinka číslo jedna, to byly eBay a skladba Asset, nebo Ase, možná, těžko říci, jak se to čte. A teď je tady pro mě velmi zajímavá formace londýnské trio Mary in the Junkyard, velmi sympatický single New Muscles. Je to už třetí single z jejich chystaného vlastně prvního alba Role Model Hermit, který vyjde 3. července. Původně byl tento track údajně napsán na akordeon. A tady je Mary in the Junkyard, New Muscles.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Dnešní druhá novinka Mary in the Junkyard, skladba New Muscles. No a teď je trošku víc kytár v podobě kapely Westside Cowboys z Manchesteru. Ti také ohlásili debutové album s názvem It Goes On a to vyjde 21. srpna na značce Island Records. První single z této desky se jmenuje Kickstones, The Boy. Základ tracku tvoří nahrávka od Velvet Underground. To je zajímavý. Tak pojďme na to. Kickstones, The Boys.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1 a tohle byla jedna z novinek v hitparádě, kapela Westside Cowboy a skladba Kick Stones s podtitulkem The Boys. No a teď si dáme o zase něco akustičtější záležitost. Velmi sympatický projekt z Minneapolis, který si říkají She's Green. Chystají na 10. července EPčko s názvem Swallow Tail. A jinak tento track vznikl v produkci člověka třeba z kapely Dive, který se jmenuje Sonny DePerry. No a dále tvoří frontmanka Sophia Smith. Empty House, tak se jmenuje single, ze kterým jsou tady právě She's Green. Čtvrtá novinka v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Velmi sympatický track od projektu She's Green, Empty House. To byla čtvrtá novinka v parádě. No a na závěr tady máme skvělý track od skotského dua Arab Strap. Těšíme se moc na jejich 9. album, které vyjde v září. A no a aby toho nebylo málo, tak pražský koncert je tuším naplánován na 22. listopadu v Meat Factory. Výborná věc na závěr dnešních novinek. Skladba s názvem You. Tady jsou Arab Strap.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

No tak to bylo milé. Arab Strap, single s názvem UUU jako předzvěst nové desky a také pražského koncertu. Duo Aidan Moffett a Malcolm Middleton ze Skotska. Na Rádio 1 nyní zní hitparáda, máme za sebou všech pět novinek a my si ještě můžeme drobně říci, co nás čeká. Tak dneska nás čeká samozřejmě ještě zbytek hitparády. Celkem 15 míst žebříčku, jedna nesoutěžní vzpomínková skladba. Tu ještě nějakým způsobem vymyslím. Možná se nechám inspirovat nějakými koncerty, což by bylo dobrý teď zmínit. Rozhodně zásadní akce zítra 29. května na Dobříši Party z DJs Rádia 1 na narozeninové vydání. Line-up je Douglas Arianes, Babe Ellen, Stanzim a Josef Sedloň. Předtím ve 20 hodin přesně začínáme besedou v Dobříšském kulturáku. Beseda se bude věnovat historii Rádia 1 a máme tam pro vás také připraveny knihy kolegyně Jany Kománkové o historii Rádia 1. Tak, samozřejmě v květnu, v červnu a v červenci, no v květnu už toho se toho moc nestihne, možná zmíním Laibach v paláci Akropolis 31. května, přijedou představit svoji novou desku. V červnu Triky 7.6. v Meat Factory, 8.6. Princess Nokia a v Lucerne Music Baru 8. června taky Baxter Dury v Roxy, Garbage v Lucerně 9. června, 11. června Košín v areálu 7, dneska si právě losujeme lísky na Košín, a 13. 14. června Respect Festival Open Air na Štvanici, a 17. června David Byrne, pak Mac DeMarco 18. června a samozřejmě Metronom Festival 19. až 21. června a takhle můžu jmenovat na věky. Těch akcí je opravdu hodně.

0: Ještě připomenu, že do hitparády můžete hlasovat vždy po skončení pořadu ve 22 hodin, kdy se na webu Rádia 1 objeví aktuální pořadí a následně hlasujete až do příštího čtvrtka. Tolik v téhleté pauzičce. Pustíme si 15. místo. Tam je jedna z novinek z minula, shodou okolností postoupil všech 5 novinek z minulého kola. A na to 15. místo postoupili Multibeat z Holandska se skladbou Please Hold Me. Taková pohodička, tak co je léto, že jo?
1: 91,9 MHz.
2: Přesně.

Jedna znamenek z minulého kola za námi na 15. místě, Maltbeat a Please Hold Me, featuring Sam Wilder. A na 14. i na 13. místě jsou taktéž novinky z minula. Cutface, francouzská dvojice a jejich mix UK Garage a Dark Wave a skladba Upgrade na místě 14. Posloucháte Radio 1.

Tak jsme si zahopsali s projektem Cut Face a jejich skladbou Upgrade. No a zahopsáme si také Storm, ze skladbou Storm. Producent Generation a švédský performer Young Lean. Část singlu Storm, která se jmenuje Storm 2. Připomínám super video, který jsme tady minulý týden s kolegyní Kománkou adorovali. Like

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
2: tak
1: to bude, jo a jo, to
2: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom,
1: aha,
2: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.

V Hitparádě jste poslouchali 12. místo od belfátského tria Kneecap spolu s Kate Tempest, Irish Goodbye. No a na 11. je zase novinka, jmenuje se Punching the Flowers a je od Deathcap for Cutie. Ti chystají novou desku I Built You a Tower, teda ne, že chystají, jo, 5. června, to ještě nebylo, ano. Je to druhý single, takže Punching the Flowers, Deathcap for Cutie, novinka z minulého kola, v žebříčku je to parády Rádia 1.

Posloucháte Rádio 1. Tohle to byla novinka z minula, Death Cab for Cutie, a pěkná píseň s názvem Punching the Flowers. No a neméně pěkný, pěkné jsou i Lambrini Girls. Cult of Celebrity, desítka, ostrý.

0: Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.
1: A pomáhá tomu i legendární kapela Lamb Chop.

Tak tohle to byl američtí Lamb Chop a skladba Weekend. Chystá se jejich 17. album s názvem Punching the Clown, a to 21. srpna. No a teď už nejvyšší postupující novinka, australská zpěvačka, soulová vokalistka Ella Thompson a její skladba Promise to Keep. No a pak budou následovat Soulwax. Posloucháte Rádio 1.

Tak tento track s názvem Perfect Are We Not nahráli Solvex ve slavném studiu Abbey Road. Loni vydali velmi hezkou desku, ale ta belgická dvojice. Už kolik? 5 týdnů vyprádě rádia 1, aktuálně místo 7. No a budou nasledovat Fuckers a jejich hitovka s názvem Butterfly.

0: Já chci lomcováka!
1: Promiňte, ale tohle je největší lomcovák ze všech lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
0: Vidíš se do pusy, Jacku. Největší lomcovák ze všech lomcováků je Radio 1.

Na Rádiu 1 jsme si hráli před chviličkou a kapelu Fuckers, nebo dvojici Fuckers a jejich skladbu Butterflies z jejich debutové desky, která vyšla na Ninja Tune. Minulý týden 9, teď 6, už 4 týdny v hitparádě. No a 5 týdnů je v žebříčku Kurt Vile a jeho alternativně rocková skladba Chance to Bleed. 29. května mu vychází nové album s názvem Philadelphia's Been Good to Me. Tady je Kurt Vile.

Tolik tedy Kurt Vile, Chance to Bleed. A my už se dostáváme ke čtvrtému místu v dnešní parádě. Krásná věc bude následovat od Boards of Canada. A tahle dvojice vydala po 13 letech novou skladbu, jmenuje se Tape 05. A 29. května vyjde nové album s názvem Inferno. Posloucháte Rádio 1, jinak připomínám, že hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin, následně v neděli dopoledne v 9 reprízu a hlasovat můžete na stránkách Rádia 1.

0: Takhle krásně zní nová skladba od Boards of Canada. Aktuální čtvrté místo v hitparádě.
1: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of lawn on willow, has been added a new noise.
0: No a my před sebou máme už medailové pozice, což se nedá říct si teda o hokeji letos. Aha. Ale než se na ně vydáme, tak samozřejmě tady mám ještě milou povinnost. Teda takhle, méně milá povinnost je sdělit vám, že z hitparády vypadlo celkem 5 věcí. Grace Eyes, Channel Beats, Fink, Lucy Dacus a Asa 808. Nahradilo je 5 novinek z minulého kola. Multibeat, potom Generation Young Lean, Cutface, Death Cab for Cutie a Ella Thompson. No a možná, že někteří z vás, kteří jste hodně podporovali novinky, tak se najdou i v následujících jménech. Protože teď přečtu jména, která obdrží oprávnění jít na koncert kapely Košín. Ti budou vystupovat 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air. Tady jsou ta jména. Tomáš Budín, Ela Boldyšová a Tomáš Forst. Gratulace, svoje jména naleznete také po skončení pořadu, nebo respektive přesně v 10 hodin na webu Rádia 1 v sekci Hit Paráda. A také vám přijde mail, kde vám kolegyně popíše, jak si můžete svoji výhru vyzvednout. Samo sebou se hodí také říci, že příští týden losujeme výherce lístků na koncert Princess Nokia. Ta bude vystupovat 8. června v Lucerna Music Baru. Já jsem tady předtím četl koncerty a vzpomněl jsem si u dvou těch jmen na jednu písničku. Pustíme si totiž od Maxima skladbu Carmen Queasy z roku 2000 z desky Hell's Kitchen, kde zpívá Skin z kapely Skunk Anansie. Ta bude vystupovat letos na Colors of Ostrava, například vedle Lord nebo Mobiho. No a Maxim, ten je z Prodigy. Ty budou hrát 23. listopadu, pokud ještě nemáte lupeny, tak Ela koupit lupeny. Prodigy je potřeba minimálně jednou za život vidět. Takže spolupráce Maxima a Skin v skladbě Carmen Queasy z roku 2000 je dnešní vzpomínkou skladbou Hit Parádě Rádia 1.

0: vzpomínka na rok 2000, Maxim, Carmen Queasy. Pojďme dál. No vlastně pojďme hned dál.
1: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvníma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
2: No, přece, rádio 1 poslouchám.
3: Ale v tom případě to znamená, že seš?
2: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený. Snět jsem pacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe taky sežeru.
0: Tak to je fér. Třetí místo dnes Kyoto a Warp.

Minulý týden, pokud se dobře pamatuji, vyšla kapela Future Islands, jejich výběrová best of deska. Tohle to je ovšem nový single, který v hitparádě máme už 5 týdnů, s názvem Find Love. A jedničku si drží Massive Attack a Tom Waits, dvě velké legendy, které se po dlouhé relativně době vrátily společným singlem s názvem Boots on the Ground, to je místo první.

0: on the ground.
1: To by bylo skvělý vidět Toma Vejce z Mesivetek živě. První místo, Boots on the Ground, v hitparádě Rádia 1. Tady je dnešní pořad ve zkrácené verzi.

Začneme novinkami. Toto jsou eBay a skladba Ase. Hráli jsme si také kapelu Mary in the Junkyard s skladbou New Muscles. Jako další novinku jsme tady měli West Side Cowboy, Kickstones, The Boys.

kapela She's Green, Empty House, novinka čtvrtá. A nakonec skvělý rap strap You, You, You jako novinka pátá.

Na 15. místě jsou Multibeat Pleasure, Please Hold Me featuring Sam Wilder. Čtrnáctka Cut Face a Upgrade. A Generation a Young Lean Storm 2, také postup z novinky na místo 13. A tohle jsou Kneecap a Kate Tempest. Irish Goodbye. 12. Z minulých novinek nám postoupili také Death Cab for Cutie. Punching the Flowers, to je dnešní místo.

Cult of Celebrity, Lambrini Girls. To je místo desítka prostě. Lamb Chop Weekend. Deváté místo. No a tenhle výborný sound přinesla Ella Thompson z Austrálie. Novinka postupující na místo osmé. Tohle jsou Solvax, Perfect Are We Not, skladba, které sluší těch 7 minut a 20 vteřin. Aktuálně jim to sluší na 7. místě. Tohle jsou Fuckers a skladba Butterflies. 6. Chance to Bleed, vyprávenka Kurta Weila. Drží se v hitparádě aktuálně na místě 5. a už je tady 5 týdnů. Boards of Canada, Tape 05, 4. místo. Těšíme se na novou desku Inferno.

druhé místo patří tento týden Future Islands a skladbě Find Love. A jedničku obsadili Massive Attack a Tom Waits, před chvilkou jsme si je hráli. Tak si tu písničku ještě chvilku poslechneme ke konci hitparády. Boots on the ground. Mějte se hezky a příští týden se budu těšit na slyšenou. Pokud byste zítra jeli kolem Dobříše, tak ve 20 hodin začíná v Kulturáku masivní program. A to besedou o Rádiu 1 a pak následně DJ z Rádia 1 v pořadí Douglas Arianes, Babe Ellen, Stanzi, Josef Sedlo, pátek 29. v Dobříši. Mějte se hezky, užívejte si začátku léta.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Na vlnách Rádia 1 vás zdraví. Hezké nedělní dopoledne přeje Martin Gadžo.cz. Máme poslední májovou neděli, před námi je výprava do všech hudeb světa pro ten dnešní pořád sem mám připravené věci, které má na svém kontě 70-ková hvězda arménské uprchlické komunity v Libanoně, muzikant Aru Kekedian. Zahrajeme si kapelu Gypsy Caravan ze Zimbabwe a taky si připomeneme festival Respekt, který bude v Praze na Štvanici v neděli, v sobotu a v neděli 13. a 14. 7. Písničkoli z celého vysílání najdete už teď zapsaný na naší stránce radio1.cz. No a teď už pařížská formace Esitarap a jejich starší záležitost, nahrávka Leila. V téhle věci se představil jejich častý host, velké jméno tradičního hudebního stylu Raj, alžírský hudebník a zpěvák Sofian Saidi.

Krásné, že jo? To byla zambijská rodačka, zpěvačka Sampa the Great a její možná dva roky stará nahrávka Let Me Be Great. V téhle věci jste slyšeli první dámu africké hudby, Angeli Kidjo. Následující věci nás zavedou do minulého století. Podíváme se na území dnešní Zimbabwe, kde v 60. a 70. letech existoval mezinárodně nerespektovaný, neuznaný stát Rodezie. Někdy se mu taky říkalo Jižní Rodezie. Politickou, ekonomickou a vojenskou moc tam tvrdě držela v rukou 5% menšina bílých Evropanů. Následující nahrávky vznikly v době vleklé občanské války v 70. letech. Vládní koloniální jednotky tam válčily proti dvou partizánským armádám. Tři znepřátelené vojska zabijáků, každá financovaná z jiné části světa. Válčilo se hlavně na venkově, takže letitý, dlouhý konflikt si zase odskákali ti nejchudší, nejslabší to znamená lidé na venkově. Obstojná šance na přežití se nabízela v hlavním městě v Harare. Ovšem tam to bylo pod tvrdou kontrolou bílé koloniální armády a policie. Je zajímavé, jak vlastně na té nahrávce mě vlastně zajímají dvě věci a to sice, že i přesto, že se tam dlouhá léta dost tvrdě válčilo, tak v Harare existoval obrovský klubový život, nahrávali tam kapely, existovalo tam desítky rockových a rock'n'rollových kapel a jedna z nich je právě kapela Gypsy Caravan. A tam mě vlastně zaujalo, kde uprostřed Afriky v Rodezii nebo v Zimbabwe přišli kluci na to, že se budou jmenovat Gypsy Caravana.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

Dohráli Madalico Band z Malavy, minulý rok zazářili v open air programu festivalu Respekt. Ještě předtím jsme si hráli Mahotela Queens z Jihoafrické republiky. V minulosti několikrát zahráli právě těch prvních letech festivalu Respekt. Myslím, nebo moc rád vzpomínám na jejich první koncert, který byl tenkrát ještě na Pražském hradě. Letos se hlavní dvoudenní část Respekt festivalu koná znovu na Štvanici v sobotu a v neděli 13. a 14. června. Program najdete na stránce racho.cz a celý letošní program, ale taky jeho úctyhodnou minulost, si ve vysílání všech hudeb světa připomeneme příští neděli, kdy do studia přijde hudební publicista, cestovatel a muzikant Tomáš Polívka. Z té fantastické hudební minulosti festivalu Respekt si teď zahrajeme nejslavnější tuarežskou kapelu všech dob, skupinu Tina Rivena.

V 70. letech žilo v Libanoně kolem 200 tisíc arménských přistěhovalců. Zářící hvězdou klubové scény na středním východě a samozřejmě muzikantskou modlou všech Arménců byl bejrutský rodák arménského původu, hudebník, skladatel a zpěvák Aru Kekedjan. Dnes právě teď si ho připomeneme nahrávkou Ghatan.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.

Následující sedmdesátkové reggae nahrávky nám poslouží jako pozvání na festival Culture Reggae Vibes, který bude 19. a 20. června v Hořicích, respektive kousek od Hořic v Lomu u svatého Josefa. Za září Jamajčanka Italii přijde MC Spi z kapely Dread Zone, nebude chybět celá domácí reggae špička, Dr. Curry, Dread K nebo Sista Carmen. Finále celého reggae víkendu rozhoupou britští reggae veteráni kapela Cimarrons.

Je pár minut před 12. hodinou, dozněl remix, který má na svém kontě v Berlíně žijící Peruánka Sofia Curtesis. Teď v letě ji uvidíte, uslyšíte na festivale Pohoda v Trenčíně. Je tady finále dnešních všech hudeb světa. Znovu se uslyšíme příští týden v neděli 7. června. Představíme si letošní program, ale taky minulost festivalu Respekt. Hostem ve studiu bude hudební publicista, cestovatel a muzikant Tomáš Polívka. Tak se na to moc těšíme. Mějte se pěkně, mějte hezký poslední májový den, hezké nedělní odpoledne, no a příští týden čus.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: A já vás zdravím od mikrofonu z Rádia 1, tady je Martin Nouza. Dneska mám svoji první takovouhle víkendovou směnu vysílání. Budu tu s váma od 12 do 15 hodin. Připravil jsem si spoustu nový, ale i třeba občas starší hudby, tak doufám, že budeme mít hezký takovej polední, odpolední klid. A jdem na to, pouštíme.

0: Radio 1.
1: No, už nám dohrál nový Jack Antonoff a novinka Cigarettes After Sex. Příjemný.

0: Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: Je to tak, posloucháte Rádio 1. Předtím nám dohrála kapela American Chinese Bear a teďka Arab Strap a jejich single You.

0: svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panien pod obočím buky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,

0: Radio 1, na Plutu by se divili.
1: Dohrála nám Katarzia, která vydala teďka v pát ve čtvrtek novou desku a tohle byl song právě z ní. A další song, který jsem si pro vás připravil, je teďka můj takový nový objev. Opravdu jako jsem se do toho úplně zamiloval, do této kapely. Je to mexická kapela, která si říká Todos Mueren en Abril. A já jsem o nich slyšel desku, co vydali v dubnu, poté hnedka vydali EPčko a jsou to vlastně to rockstará kapela, jsou strašně moc aktivní a je to fakt jako crazy to poslouchat, je to skvělej. No poslouchejte sami, jsou to kytary, ale myslím si, že to bude ještě jednou hodně velký a hodně o tom uslyšíme. Todos Mueren en Abril a jejich song Acaro.

0: slyšíte ten
1: klid? Rádio 1.
2: Akorát nám dohráli Gorillaz a my si pustíme teďka švédského producenta Axela Willnera, který říká The Field, a který vydal EP s názvem Now You Exist, a právě single Hey Baby mě velmi zaujal a jdem si ho pustit.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.

A nám právě dohráli Fat Dog a song Go Fuck Yourself. Londýnská formace, teďka taková jako hot věc z Londýna, našláplý. No a my tady máme už 13. hodinu, ubyla nám hodinka, my se přesouváme. Když jsme u těch našláplých kytarovek, nevím, kdo včera koukal, ale včera bylo finále Ligy mistrů a po vzoru Super Bowlu o poločase zahrála kapela The Killers, který zahráli svoje asi jako takový greatest hits, a jak dával poté na storíčko Vlado Del Rey, který ho můžete znát tady z Rada 1, tak ten řekl, že to nejlepší, co se na tom zápasu stalo, byly právě ty The Killers, jakož ten zápas byl takovej trošku nudio, ale tak Paříž vyhrála, kdo sleduje fotbal, tak to třeba ocenil nebo neocenil. Zenda Lichnovský, fanoušek Arsenalu, to asi neocenil. No a když teda jsme už u těch Killers, a tak jsem si říkal, že zazpomínáme na pro mě osobně skvělou desku Hot Fuzz a úvodní single Jenny Was a Friend of Mine. Tak jdeme na to. Přeju hezký den, hezkou neděli. Je 31. a má svátek Kamila.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: A to byly The Clairs a teďka už Arlo Parks, Samfa a jejich single Senses z nové desky Arlo Parks. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nozou od 12 do 3.

0: Poprosím š jako škrr.
1: Rádio 1.
2: Právě dohrála Arlo Parks s featem se Sampou a jejich single Senses. Právě na Arlo Parks se můžete stavit 21. listopadu do pražského prostoru Archi Plus. Právě Arlo Parks zde představí svoje nejnovější album Ambitious Desire, kde se tak více ponořila do takové noční elektroniky a tanečnější rytmu, kdy prý čerpala třeba inspiraci od Burial nebo The Streets. A my se posuneme k americké kapele Telehealth a jejich singlu Things I've Killed. Ti taky vydali desku. Já teďka hodně rád tak jako tracku, co vychází a zhrzu to hnedka do setu, tak vždycky diguju, co to jde. Tak jo, Telehealth.

Právě nám dohrál Nikolaj Tretiašenko, teď bych nerad zkomolil jméno, z Goodbye Clifford a jejich březnový release Outside, česká skvělá věc, respektive věc česká. No a my se posuneme teďka na Slovensko, přihlásil se nám zase Vojtík, který vydává teďka dvoj single, jeden z nich se jmenuje B-Fuzz a je to zase trošku jiný Vojtík, více taneční, více popový, ale pořád moc hezký. Tak jo, Vojtík, B-Fuzz.

0: prosím, š jako škr.
1: Rádio 1.
2: Eňa, tak trochu na jiný způsob. Tohle byla Dorian Electra a Caribbean Blue a takový taneční provedení, tak třeba jste si zatancovali v kuchyni. My se posuneme dál, mám tady producenta Labyrintha a jeho single Prostitutes z nový desky, kterou teďka vydal, myslím, že to bylo zrovna v pátek. Já už jsem tady minulý týden Labyrintha hrál ve spojitosti s tou Euforií, kdy jsem říkal, že on se od tohoto seriálu vlastně distancoval a zítra nás čeká vlastně, myslím, že v pondělí poslední díl nejnovější série americký Euforie. Co jsem zatím viděl, tak mě to teda velmi poznamenalo a spíš negativně a nedoporučuji slabším žaludkům na to koukat. Každopádně teďka single Labyrinth a single Prostitute.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys. Everybody.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na koncert americké rapperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerně na Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Eva, zbytí tam něco?
1: Rádio 1.
2: No, mami nevazbí. Já totiž vím, že mama teďka poslouchá Rádio 1, moje máma. Já bych ji tímhle chtěl pozdravit a chtěl bych jí poslat písničku, ať má krásnou neděli, jestli třeba teďka obědva, nebo vaří, nebo čeká na segru, až se vrátí ze Španělska, těžko říct. Každopádně posílám jí Sonlax a song Endlessly. Mějte krásný den. Tady je Martin Louza a Rádio 1.

Sunlux ohlásili svou devátou řadovou desku, která se bude jmenovat Out Into, Into a vyjde 18. září 26 pod labelem City Slang a vy se můžete na Sunlux těšit i v Praze, který je tak už mi dorazí 4. března 2027 do Roxy. A my se posuneme do našich českých luhů a hájů, kde si zahrajeme Lichnovského a jeho single V příštím životě. Tento single jsem vybral, protože jsem byl v pátek na koncertě v Hybernský, kde právě Lichnovský s celou kapelou zahrál, jelikož tam křtil desku Cyril Kaplan, skvělý bubeník, který kromě toho právě hraje na bicí i v projektu Lichnovský, kde se na basu jo, představuje třeba také zde zpívá Lenka Zbořilová a na basu hraje Michal Zlatkovský. No, ty jména, ty mi vypadávají. Tak jo, Lichnovský V příštím životě.

0: Zdendo, hraj něco!
1: Rádio 1.
2: Pěkná práce!
3: Jednou, až všichni odmaturují.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Tohle byl nezaměnitelný Pokoj 25 a jeho single 19. A teď už Jay Austin a Clara Vodhen a single Tohle je víc než Love Song, který vyšel 1. května.

Včera bylo pozdě, bylo skoro ráno. Včera bylo pozdě, na to ti napsat zprávu. Zamilovaný slepě jsme ušli dálku, každý vlastním směrem. Teď nevidím pointu na konci řádku, teda ani na začátku. Svět běží z kopce, doufám, že ty ale jsi v pořádku. Stejný člověk jako dřív, člověk, ke kterému cítím lásku. Všechno

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Radio 1.

0: Cítíte ten
1: klid? Radio 1. Ah,
0: úplně nádherná věc od Nicka O'Sullivana, Sharpness of Air. A teďka v podobném duchu pokračujeme Frederic Valentin a single Happy Boy.

0: 101 Světlo v lese.
1: A nám už dohrál Frederick Valentine a song Happy Boy. A my se pomalu překlápíme do 14. hodiny. Je tu, od mikrofonu se hlásí Martin Nouza, posloucháte Rádio 1 a teďka posílám jeden song na přání, OK Kaju a single Believe.

0: mystery, let's cut it to the skin. Standing with a grimace in the middle of this rain, waiting for the sentence. Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...
1: Právě jenom dohrál Blady a single Versailles Flow z nové teďka desky, která vyšla 20. května, která se jmenuje Sulfur Surfer. A my se od rapu posuneme zpět ke kytarám. Mám tady nový single, který ohlašuje desku, která přijde v září od party, která si říká Nothing But Thieves. Určitě všichni znáte, taková klasika, a vlastně opět ukázali s dalším singlem, že to u nich úplně jako nevysychá a pořád jim to jde a je to moc fajn. Tak Nothing But Thieves, single Evolution.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.
3: Je to tak, 91,9. A teďka už Genesis Ovusu a

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Tohle byly Purity Ring, a song Lemon Lime, který vyšel teďka v dubnu. No a pokud se vám Purity Ring líbí, jestli se vám líbí teďka poslední song nebo deska, kterou vydali minulý rok, nebo třeba jako mě, už je znáte nějaký ten rok a chtěli byste je vidět, tak zahrajou v Praze na Metronom festivalu, tak už nějak, to je myslím za měsíc, se můžete těšit třeba na Purity Ring. A my pokračujeme v elektronice, v takovým trošku tanečnějším vibeu, přece jenom je slunečná neděle, Barry Can Swim a jeho nový single Return to Peebo.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: No, na Mighty Sound se můžete těšit třeba na Dušana Vlka.
3: Je vojna a ty sama pýtaš, kde som bol.

0: Nejlepší!
1: Radio 1!
2: Právě nám dohráli The Avalanche s Nicky Nair, Jesse Lanzo, Apprentice a jejich single Together. A my si teďka pustíme Dannyho L. Hardla a jeho single Azimuth, který udělal společně s Karolem Poláček. Je vlastně z desky, která vyšla letos v únoru, 13. února, která se jmenuje Serlene. A vlastně celá ta deska je úplně crazy, skvělá. Já jsem Dannyho objevil vlastně až 2021 na desce Hardcore a fakt mi přišlo srdci. A musím říct, že tenhle ten single s Caroline Poláček mi jako hodně se tak týčí z celý té desky a poslouchám ho fakt často, tak jsem si říkal, že si ho takhle o neděli pustíme. Tak jo, Danny L. Harl, posloucháte Radio 1 a poslední půlhoďku s Martinem Nouzou.

0: Chceš ještě něco?
1: Radio 1.
2: S novým singlem se teďka v pátek taky přihlásil Skrillex a ten single se jmenuje Tistle.

0: Nejhorší jingly na světě prostě.
1: Jsou na rádiu jedna.
2: No, po 5 letech se nám přihlásili taky Digitalism s novou deskou, která se jmenuje Optimism, a tohle je single Four Seasons.

No a nám už dohrávají Digitalism a single Four Seasons. Jako další tady na nás čeká Lip Critic, brooklynská kapela a jejich single Jackpot, také z letošní desky. I tried to run to put it back down.

0: prosím, š jako škrr.
1: Rádio 1.
2: No a nám právě dohrál nový JPEG Mafia a jeho song Money. Skvělej repík. No a já bych se s váma chtěl rozloučit. Poslouchali jste Rádio 1, já jsem byl Martin Nouza. Poslouchali jsme spoustu věcí novejch, občas i nějakých starších. Díky moc, že jste poslouchali. Moc jsem si to užil. Můžete se na mě těšit, nebo i netěšit. V úterý, příští úterý od rána od 6 do 9. Tak já do té doby budu hledat další várku nový hudby. No a my u toho JPEG Mafia ještě zůstaneme. Já jsem si tady nakonec připravil takovou pecičku, co udělali s Flumem, když udělali dohromady desku. Tenhle ten song, tu desku otevírám, jmenuje se Track One a je to geniální. Je to vlastně jenom o tom, jak se hádají, kdy JPEG říká Flumovi, že vlastně dělá úplně hrozný věci a že by možná radši zavolal třeba Fred Again, který by to dokázal líp, tak je to taková srandička nakonec. Přeju krásnou neděli, můžete se těšit hnedka po mně na Janu Kománkovou a pak třeba na Shadowbox a od 8 Josef Sedloň. Tak jo, tak se mějte hezky. Já jsem Martin Nouza. Ahoj.
3: Hold up. Can you hear me? Okay, cool, cool. I'm just gonna play a bunch of stuff. You let me know if you like anything.
4: Okay. What the hold on, man. Calm down. Whatever that noise you just played right there, that scared the shit out of me. Okay. I want something.
3: I'll keep it simple. A kick and a clap.
4: Yeah, kick and a clap like that. Like that. Yeah, there you go. That's that shit right there. I like that, man. Don't fuck it up. Okay. Yeah, yeah. I like that. I do not like that. I don't like that at all. I lied on wax to make you feel better, but I need something better than that. Hey. Okay. This the same ass beat as the last one you played. Dog, how the fuck you get paid? Hey, play some else today.
3: All right.
4: Nigga, that was the same beat.
3: Right. Yeah. I just thought maybe if I expanded it, you'd be into it. All right.
4: No.
3: Hit something different.

Dobré odpoledne, poslouchat Rádio 1, zdraví se na Kománková, doufám, že jste někde v suchu s knihou, čajem pod střechou. Tohle je Soulless Days, Tommy Guerrero, Josh Lippi.

Tolik Amen Jones. Jako vždycky můžete do rádia i psát, to znamená e-mailem na studio@radio1.cz anebo na našem webu do četovacího okýnka, který nemůžete přehlídnout. Teď si pustíme Arab Strap, tentokrát ne ten nový single, ale Hide Your Fires.

Strandy, to byly Deep Dish, ta věc fakt myslím docela nezestárla. Čekaj nás Opus King v remixu od Vondaše. Posloucháte Rádio 1, můžete nám psát a to četovací okýnko není AI, ale je to okno na skutečný četování ze studiem. Teď jsem právě tady měla vzkaz od posluchače, který si jako myslel, že to je neživé, nicméně my zatím stále tohle okýnko máme, takže vede do studia, kde sedí osoba. Bude půl čtvrtý a čeká vás několik hodin hudby, kulturní servis, večer, obvyklé pořady.

Posloucháte Rádio 1, to byl Extravelt s různými podivnými záseky ve skladbě Popcorn Forever a tahle věc se jmenuje Ploys, pak si pustíme System 7.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Následující věc putuje do Nottinghamu, kde se v hamace pohupuje náš posluchač, protože na rozdíl od Prahy tam není taková slota, takže mu posílám kapelu tam od nich, Little Berry.

0: Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: A než se dáme do kulturního servisu, tak pro posluchačku, která žije v Portugalsku a poslouchá tam Rádio 1, nemám teď znovu po ruce portugalskou kapelu žádnou, ale možná trocha Brazílie, protože má prý ráda funky, takže banda Black Rio.

Tak, čas na kulturní servis a začínáme od filmu. Edison Film Hub, 19 hodin, soukromý život, 2015, dealer. V kině pilotu v 18.25, čvestek, 20.40, Die My Love. Na Dlabačově v 18 dým bramborové ratě a ve 20 není jiná možnost. Galerie Studio Prám, křehkost, co přetrvá. Chemistry Gallery, Bad Orten, tvoje krev, moje růže. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, přírůstky. A tato galerie v Uhelném Mlýně, mezi námi v Tichu. Galerie Středočeského kraje, Melcel, Kincel, Hilmar, 68 až 78. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci, NGP 230 let, v Doksu Jiří Petr Blok, denních pacienta. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Roztoky, století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy má v knihovně výstavu Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká, muzeum Montanelli, Who, Why, Trofa Galerie, Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Novoměstská radnice Elegance, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, v Kaštanu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest, pro kafé Jiří 231, Climate Revolution, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ zemí ze slunce, Galerie C12, Fashion Grain, čítat na Unijazz svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu, Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kentera, velkoformátové limitované printy, Terezianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo, Galerie etc. Art, Petr Kalmus, Prvý živý svatý, Pragovka galerie, výstava Richarda Nestora, Matouše Marka a Marie Ladrové, Imago, Galerie moderního umění v Rovnici nad Labem, Říp, kontext a současnost, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Artium Bořeslavka, výstava Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti, EPO 1 v Trutnově, Vladimír 518, Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí, a v Kempu je výstava Stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Koncerty a tančírny, Cargo Gallery ve 20, Smith & Wesson a Blue & Exile, Lucena Music Bar od 8, Cox Parallel, La Inquisition a The Fialky, Městská knihovna v 18.30, večerní koncert japonské tradiční hudby, Jazzoku v 8, Jan Spálný ASPM a v Akropoli od 6.30, Laibach. Divadla v Meat Factory od 8, Mimo dosah, Jatka 78 od 6, Senses a od 8, Černá voda, Studio hrdinu od 8, Jan Bárta, Hit. Na Rádio 1 v 18 Shadow Box a ve 20 novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedloň. Tolik kulturní servis.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či od 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GOPAS. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GOPAS.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: No a protože bývá zvykem, když probíhají ty festivaly, tak vždycky k festivalu, který se u nás objevuje ten týden, zahráte nějaké písničky, tak tady je další jméno, který se objeví na Mighty Sounds, legendární Burning Spear, skladba Marcus Garvey.

Tolik Beth Gibbons a ještě jedna Beth, tentokrát Orton, která chystá nový album, a tohle je skladba Waiting, jedna ze dvou vlašťovek.

Axel, to asi nejlepší věc, White First. Bylo tady přání něco českého. Já myslím, že si můžeme pustit třeba Bibione. I've no friends, just customer.

0: No.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Reklama na Radio 1.

od klasická věc Eine Kleine Head Music. Poslouchajte Rádio 1, čeká nás DJ Cam featuring Goro.

Anna Filmová, I'm a man of constant sorrow a s filmovou platíčku Gracie. A ještě taková menší ozvěna country Viagra Boys a jejich cover Johna Prine In Spite of Ourselves.

Tam jak ještě vás ode mě čekají třeba Music Swans nebo 23 Skidu a těším se na slyšenou příští týden ve čtvrtek v obvyklý odpolední čas a pak ten další týden zase ve čtvrtek se Sleep Clubbingem a v neděli.

0: 21.
1: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

čekají 2 hodiny novinek. A od mikrofonu Rádia 1 už vás zdraví Honza.

my jsme hned v úvodu začali aktuálním singlem pro značku Hospital. Producent Zero T, spolupráce se Stiem, skladba

No a pod námi už skvělé EPčko na Gold Deal labelu Metalheads, producent Blade. My si hrajeme skladbu Zero Line a EPčko dostal název Time's Gone Bay.

Posloucháte stále Shadowbox, tohle už je ukázka z nové desky od producenta Might Kiss. My si hrajeme skladbu 40 Times, předtím také Dr. Maker a skladba oba Yellow. No a ještě předtím producent Particle, kterého jste mohli před několika týdny slyšet v pražské Roxy, jeho aktuální věc společně s Catching Cairo. Název 80%. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

Hráli jsme si novinku od Quartz, poté to byl také producent Dunk, který má skvělé EPčko Dark Machine na značce Formation. My jsme si hráli stejnou jménou skladbu. Poté dvojice Inai a QZB, jejich aktuální věc pro Kasrovu značku Critical, kde vyšla kompilace Critical Sound System Volume

No a tohle už je Data Free a skladba Geiger Counter. Najdete na značce Flex Out Audio. Za malou chvilku se ještě vrátíme k Bladeovi a jeho EPčku pro značku Metalheads. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

No a tohle už je novinka od Taiken Prestige. Skladba The Field vyšlo na Playas. Předtím také Sustance a jeho Fantasia EP pro značku Shogun Audio. My jsme si hráli skladbu Loving You.

No a my si dáme krátké reklamy a poté bude pokračovat druhá hodinka novinek. Posloucháte Shadowbox na frekvenci 919.

0: Reklama Rádia 1.
1: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
2: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Shadowbox, drum-bassový novinky.

Ani ne po měsíci, kdy Logistics vydal další desku na značce Hospital, přichází také s novým singlem, který si teď hrajeme. Skladba dostala název Hyperspace. A předtím také ze stáje Hospital, skvělá věc, DJ Marky a Makoto, věc s názvem It's All Right, I Feel It.

You are dead.

Tak hráli jsme si Blixe, který spolupracoval s producentem Dauntless, vznikla skladba Baba Yaga. Tohle už jsou Jenik, skladba The Drill, najdete na labelu Sofa Sound. Předtím to byl také Kasra, jinak kompletní tracklist dnešního pořadu už můžete nalézt také na webu Rádia 1.

28 novinek se vešlo do dnešního pořadu. Poslední věc, která před chvilkou dohrála, byla od Breaka a Solach, jejich skladba Forever. Předtím také Blade a ještě ukázka z EPčka Times Con Bay. Máme posledních asi 15 minut věnujeme vzpomínce na Markuse Intellexe, který měl tento týden výročí. Stále posloucháte pořad Shadowbox a na frekvenci 919.

Tak to byla vzpomínka na Markusa Intellexa a jeho nestárnoucí hudbu. Do dnešního Shadowboxu už se toho více nevejde. Mějte se fajn, za 14 dní opět naslyšenou.

0: Borderline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Borderline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
0: Placebo! Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Reklama na Rádio 1.
4: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudbojem a Tukem.
5: Posloucháte Shadow Box na Rádiu 1.
6: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou jsou tu dvě slunce. Jmenuje se Serotonin.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

quand même...

Máme 21 hodin 19 minut, vy posloucháte novinky na alternativní scéně a my už máme za sebou dokonce 12 novinek, mimo jiné třeba od Camilo Sanclemente, který odevřel dnešní novinky dvojskladbovým počinem Smoke Machine, kde spolupracuje ve obou skladbách. Zněl také remix The Field pro Eddie Weitzmana, ještě z minulého měsíce záležitost, která by vám nemusela ujít od tohle švédského producenta. Dále pak Marabé za Tabako zněli Tarell Clerking Trio, který chystají nové album Somewhere Good, co nevidět, a také třeba ale spolupráce Alchemist and Dria ze značky Shogun Audio novinka, či Not Even Noticed z dánské značky Tartlet. Zněl také nové EP o Jana Pulliho v ukáze Mutual Extent, také třeba taková novovolná partička gotická Ile de Garde z jejich právě výborného EP Rage Blossom, to byla skoba Ageless Woman, ale také novinka ze značky Yuku od projektu Lux Fillet či Tim Green ze značky Anjuna Deep ve spolupráci s Profem, ale také na závěr to byla Andrea Taji a tato experimentální věcička Alone in the Dark. Takhle, tohle už je Maggie Marilyn, která ostatně chystá také co nevidět vydat své album Powerhouse na značce 1RPM. A tohle už je její singlovka, ještě z května. So Smart. Maggie Marilyn.

Tak tolik Maggi Merlin, jinak no, spíše Maggi Merlin, tak kanadská hudebnice, zpěvačka z Montrealu, na jejím také příjemném neo soul a vlastně hip-hop jazzovém dílku s názvem So Smart z května. My se můžeme těšit na její očekávané debutové album, který vyjde na začátku prázdnin v červenci pod názvem Powerhouse. No a teď už se podíváme také za touhletou další dívčinou April June, která myslím, že pobývá v Barceloně, hudebnice s ruskými kořeny, která utekla a dělá tuhletu fajn takovou indie pop folk muziku. Time is a Rubber Band je single z minulého týdne April June.

Tolik je příjemná věcička od April June a skladba Time is a Rubber Band, novinka z minulého týdne. Vy posloucháte jinak pravidelný nedělní pořad novinky na alternativní scéně. Před námi už je francouzské duo, které dokonce minulý dekádu pobývalo i v Praze a začalo tvořit zde, které si říká Ilo. Vy jste viděli v Praze dvakrát na, myslím, že Music Infinity a Is This Forever je název tohodle jejich nového singlu z chystané jejich desky Lucent, kterou připravují pro značku Network. Jinak featuring tentokrát také hudební producent zpěváku Luka. Tohle jsou Ilo z Francie.

Tolik Illo, tohleto francouzské duo a jejich nový single Is This Forever featuring Luca. A my se můžeme těšit na jejich nový album Lucent, které by se mělo objevit až nějak po prázdninách na značce Network. A jste, jak jsem říkal, viděli v Praze a možná třeba příští rok také se přijdu na nás podívat s tím novým albem. Teď už ale Zero T a Stio a také Onj a jejich novinka Onslaught, kterou najdete na chystané kompilaci značky Hospital 30. Tady je tahle ta vydařená, příjemná liquid záležitost Zero T featuring Stio and Onj.

Tolik novinka z značky Hospital, která se objeví také na výroční kompilaci Hospital 30, konkrétně Zero T, Steel a Onge, novinka Onslaught. Tak, máme 21 hodin 36 minut, vy stále jste naladěni na premiérový pořad novinky na alternativní scéně a tady je už další nový single z května od Poison Girlfriend, která se objevala také na také, myslím, že vydařeném singlu s projektem, myslím, že to bylo Jump Sounder, každopádně Jump Source, tak pardon, ale tohle už je její solová věc, Un Espoir Pour a Poison Girlfriend ze značky Psycho Planet.

Tolik Poison Girlfriend, un espoir un peu, tahle ta příjemná věc v takovém francouzském šanzonu vyšla také před pár týdny na značce Psycho Planet. No a my už se podíváme za britským duem Wayward, který vydal teďka nový single How Do You Know. Vyšlo, jak je většinou zvykem, na značce Silver Bear. To jsou Wayward.

Tolik Wayward, ta příjemná věcička, která se objevila pod názvem How do you know, tak na značce Silver Bear, a určitě příjemná zážitost od tohohle londýnského duo, o kterém bych si také velmi rád brzy udělal profilový pořad intro. To mi připomnělo, že dnes bude to profilový pořad o finském hudebníkovi Juha Maki Patola, který se pojede na poli také vážno hudební ambientní muziky, takže dneska v pořadu intro, a v seanci pak to bude Forest Funk a jeho také zcela nové album, které vyšlo před měsícem, na značce Project pod názvem Redance and the Receding Light. Každopádně teď míříme zpět za novinkami a tohle už je ukázka od producenta Masane, který se objevuje na značce This Never Happened s takovou sérií Visage. Tahleta desítka vyšla už teďka v pátek, nebo ve čtvrtek to bylo na značce This Never Happened Visage X, nebo Visage 10, a předcházely singly také s projektem třeba Other Wish či Curion. Na tomhle sedmiskabovém EP najdete i spolupráce třeba s projektem Mirne či Taylor nebo Paraleven. Tohle už je právě tahleta spolupráce s Paraleven, Masane a skladba Epoch. A nové EP Visage X, neboli 10.

Tolik Masáne, ten producent, a mám pocit, že je z Spojených států, když někdy si tyhle ty jména právě značky This Never Happened pletu. Každopádně producent Bruno Vigier, jeho novinka Visage X EP v ukázce právě s názvem Epoch s Paraleven featuring tentokrát. Ale teď už Romare, tenhle ten projekt, který také znáte značky Ninja Tune, teďka na novince Computer Love, který se objevuje na značce All You See. Archie Fairhurst, tenhle ten londýnský DJ producent, se navrací a doufáme, že teďka i právě na své nové značce po třech letech albově. Tohle je zatím první single Computer Love.

Dozněla nám Romarea z kapely Computer Love, tato další věc z jeho už docela bohaté diskografie tohohle londýnského producenta, který začínal už na počátku vlastně minulé dekády na značce Black Acre, na kterou se dneska také podíváme, ale svou první desku dal na značce Ninja Tune, celkově tam bylo ostatně tři, ale tu poslední čtvrtou zatím z roku 2023 vydal na značce UC právě, nebo All UC, to byla deska Fantasia, doufám, že chystá nové album. Teď už ale pojďme na touhle jukovou věcí, která se objevila pod jménem Heavy na značce Hyperdub, 159. release tohohle vydavatelství Code 9 producenta Steve Goodmana, který nám dal třeba Beryl nebo právě Code 9 či také Lauren James. Teď už je Heavy na Mainframe EP a ukázka What You Need.

Zazněl nám už projekt Hiwi ze značky Hyperdub, skladba Mainframe, respektive skladba What You Need, EPčka Mainframe, které nabízí čtyři takovéhle veselé džukové věci. Experimentální, no ale teď už ze značky Hyperdub se podíváme na tenhle ten britský label Stereofox, který chystá na nás moc pěknou lahoutku asi v podobě desky Leaving Cycles od dvojice Toma a James Waterman. Tohle už je jejich třetí, myslím, že společný single Amanence. A pojďme si ho dát v edit verzi.

Tolik dvojice Toma and James Waterman, jejich nový single Amanence, Amanence, tak a jejich další zářez z jejich příjemné nějaké downtempo, takové organic elektronicko-instrumentální desky Living Cycles, která by se měla objevit na značce Stereo Fox, myslím, že do měsíce, ale teď už Foam Boy, tahle ta indie partička, kytarová na jejich novince Loud Boy, která vyšla tenhle týden přes její Bandcamp.

Tolik příjemná věc od té dvojce Foinboy, indie popová záležitost z Portlandu, z Oregonu, ze Spojených států, kterou tvoří producent Will Pakula, zpěvačka Katie Osek. Ostatně jejich jste si už mohli třeba vychutnat na jejich desce Eating Me Alive před 2 lety, na jejich druhém albu.

Tolik Veskaj a moc příjemná věcička s názvem Lumina. Další takový chill wave zářez tohohle snad původem venezuelského hudebníka žijícího v Španělsku, Barceloně. Na naznačce Seven Tapes, tentokrát novinka. No a my se podíváme za tímhletím norským, myslím, že hudebníkem, producentem Nor, který se objevil už na značce Counter Records, právě Sublabel Ninja Tune. Tohle však jeho nový EPčko diskobový About You ze značky Lily Era, který vyšlo tenhle týden, a tohle je titulní skladba About You featuring tentokrát Emrek.

Tolik Nor a jeho novinka, tentokrát ze značky Lily Ira. Skladba s názvem právě About You featuring M-Trey, vokalista. Tak tolik ten producent Bikany, možná z Dánska, teď si nejsem jistka, že páně, teď už do Británie zamíříme za drum and bassovým producentem Marshman, tímhletím mladíkem, který se objeví také na festivalu Art Orzo se svým právě drum and bassovým zvukem. Tohle je jeho už další single, který si představím v novinkách s názvem Kontakt, který šel tenhle týden na značce Recon.

Tolik dramatická a příjemná záležitost Kontakt od producenta Marshman, který, jak jsem řekl, uvidíte v Praze, respektive ne v Praze, na Křivoklátě, na festivalu Artorzo už 13. myslím, že to bude 12-13 červen. Teď už ale pojďme za další novinkou a ta je tentokrát od producenta nebo hudebníka, který se říká Blue States, kterého můžete pamatovat právě značky Memphis Industries, kam se teďka navrátil touhletou zcela novou věcí. Teďka před týdnem Idle Hours má název tato novinka Blue States, který znáte z vysílání obecit Parade Rádina ještě z kraje milénia.

Blue States, neboli Andy Dragazist, ale ten britský hudebník z Londýna, který už během druhé půlky 90. let začal tvořit právě svou takovou hodně snovou post-shoegaze elektronickou muziku. Určitě si pamatujete jeho výborný album Nothing Changes Under the Sun. Každopádně tohle byla novinka Idle Hours. A jenom připomenu, že jsem vám ho dovezl také na Music Infinity právě v té předminulé dekádě. A teď už Mike Grigo, jeho novinka na značce Anjuna Explorations s názvem Clarity, které by pomohl také vokálně David a Diaz. Mike Grigo.

Mike Grigo a jeho nový počin na značce Anjuna Deep Exploration s pořadovým číslem už 89 až Clarity, skladba featuring David a Diaz. Tak, tolik tato novinka z Sublabel Exploration a my se vydáváme už teďka do Polska, do Gdaňsku za zajímavým experimentálním hudebníkem Ava Rabiat, jak se říká tenhle ten rodák z Gdaňsku. Šal virtuálních šal je název této novinky, která se objevuje na značce FUU, což je label, myslím, že Vaši Gunak z projektu A Kosmos. Ava Rabiat už v novince.

Posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje jako každou neděli Josef Sedloň a je tady další novinka z tohoto týdne, tentokrát z Polska, producentka si zřejmě experimentální projekt Ava Rabiat a ukázka Šal virtuálních šal. Každopádně teď už jenom doplním, že je to playlist odehraných věcí na stránce Rádia 1. My míříme za dalším talentem, tentokrát producent z Británie Carmichael, který ho možná uvidíme v příštím roce v Praze, nebo možná ještě na konci letošního roku. Teď už v ukázce Junior Simba. A tohle, nebo teda chci říct, ve spolupráci s Junior Simba. A tentokrát také vokálně by pomohl Suval. Tohle novinka I Think I Am About to Break vyšla na značce Headroom teďka v pátek. Junior Simba, Carmichael.

Junior Simban, Carmichael, jejich společná věc I Think I'm About to Break a tentokrát featuring také Suel, která vyšla tenhle týden na značce Headroom. 22 hodin 40 minut a já mám pro vás další novinku, která vyšla také teďka tenhle týden v pátek, a to na značce Nils Frama Light Records. Po těch dvou singlech od Moses i Fitrio je tady celé EPčko Chasing Light, tohleto šestiskabové dílko, které nabídlo i spolupráci s Mulaj, ale také i Ahmad Mateenem právě v této závěrečné věci Honest, Moses i Fitrio.

Dozněl nám už projekt Moses i Fitrio, které jsme viděli loni zde také naživo ve výborném koncertě v Lucerne Music Baru. Novinka z značky Light Records nese název Chasing Light a ukázka Honest featuring Ahmad Mateen. Nám už se ale tam rozezněl tenhle ten nový počin ze značky International DJs Gigolo, tohohle labelu DJ Hela. Projekt Hyperstellar, tentokrát v EPčku Disclosure, které vyšlo před týdnem a nabídlo celkově 4 nahrávky, včetně i remixu DJ Hela pro skladbu Control Lost. Tohle je však už titulní věc, Disclosure. A

Tak, myslím, že vydařená pěkná elektrověc značky DJ Hela International DJs Gigolo, projekt Hyperstellar a Disclosure EP, jak jsem řekl, nabízí celkově 4 tracky, mimo jiné i remix od DJ Hela a tohle byla titulní nahrávka Disclosure. Před námi je už teďka nováček Clover, který ostatně chystá album s názvem Paper Elephant, tohle už je skladba Closer. Australan z Brisbane, Clover, a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Finále po základní části, na základní době 0-0, klasika.

Tolik skladba s názvem Closer z tohohle dvojsinglu Paper Elephant Clover od projektu Clover z Brisbane a novinka z tohohle pátku ze značky Independent, ale teď už míříme za také značkou Black Acker, tomhletom bristolském vydavatelství na poli bassové muziky experimentu, na poli elektroniky Komodo a versus Rock Foy a jejich dvojsingl, nebo dvojstranný single Uninvited Chokehold, což ukázce Uninvited, Komodo a Rock Foy.

rack. I ain't putting my shoes in a shoe rack. Putting them all over your couch like Rick James, bitch. Four. Tak to byla už nová záležitost ze značky Black Acre, spolupráce Komoda s MC'm Rockfoy Uninvited skladba z tohle dvojskladbového počinu už 106. pro značku Black Acre z Bristolu. Tak, ale teď už Arjuna Oaks, tenhle ten hudebník, kterýho jsme si představili ze značky Albert's Favorite, který má na svém kontě už myslím, že dvě alba, teď dostal moc příjemný remix od projektu hudebnice producenty Willy Delphia pro skladbu Motel, to dopadlo takhle. Novinka z minulý týdne Arjuna Oaks a Motel a Willy Delphia remix.

Arjuna Oaks a novinka Motel, respektive starší tak Motel v novém remixu od Willy Delphia. A teď už jenom doplním, že šlo před týdnem na londýnském labelu Albert's Favorite, který kurátoruje Adam Scrimshire. Ale teď už pojíme za touhletou chytlavou věcí od projektu Effect, který myslím, že tvoří producent, který ho zná také ze spolupráce

Každopádně producent Mark Nadal ze Španělska a jeho novinka Rewind. Na Cesinkopet vyšlo teďka v pátek.

Tolik další novinka z tohohle týdne. Tentokrát od producenta z Valencie, ze Španělska, který si říká Efekt, jinak vlastním jménem Mark Nadal, jinak také singlík s názvem Rewind dostal, doplním zde i remix třeba od projektu Musemetči, či i také ještě Extended Dub Mix třeba zde najdete. No a teď už pojďme za další příjemným singlíkem, a to tentokrát od Arms and Sleepers, tohohle projektu, který uvidíte zde také koncem září naživo opět v Praze, a to ve Futuru Music Baru. Tahle novinka je právě od Future Archive labelu Arms and Sleepers. Estrela má název.

Arms and Sleepers a novinka Estrella, tentokrát ovlivněná takovými španělskými vlivy tohle hudebníka, který vlastně emigroval před válkou tenkrát z Černé Hory, ale teď se tam vrátil do Mostaru. A tam pracuje Mirza Ramič a vy ho uvidíte, jak jsem řekl, naživo koncem září 29. Teď už pojďme za touhle novinkou.

Tolik novinka značky Shogun Audio z tohle týdne. Tyan, producent se skladbou Smooth z chystané kompilace Point of Origin Volume 5. No a my se podíváme teď už v novinkách za dalším novým singlem, tentokrát od francouzského producenta Rone. Erwan Castek se navrací i novou deskou Mekaptera, která by se měla objevit na pařížské značce Infiné o prázdninách, a tohle už je nový single Zodiac. Rone.

0: Tolik Rone a novinka Zodiac, která se objevila na značce Infine teďka asi před týdnem a ohlašuje také nové album Megaptera, tohle francouzského producenta jménem Erwan Castex, který ho znáte z vysílání Rádia 1. Teď už ale pojďme za tohle novinkou značky z Berlína Sinbus od Mira Man. Moc příjemná věc Touch Me, I'm Sick, která se inspirovala touhletou názvem tracku od Madhany. Avšak z ní bych řekl poněkud jinak.
1: Okay.
0: Mira Man.

Tolik hudebnice, Miramen, každopádně nazne se Sinbusy, novinka, myslím, že Němky, Touch Me, I'm Sick, jinak hodně zajímavá věcička, která vlastně zešla spíš z její takové tenkrát ještě punkové možná éry, když poslouchala kapelu Madhany, ale teď už Christian Promr, jinak Finové jsou mistři světa. Na popátý se to Švýcarům nepovedlo, to je fakt jako smůlný. Každopádně Finové byli prostě o kousíček lepší. Christian Promr, teď už tenhle ten hudebník ze Rakouska, kterého jste viděli třeba na festivalu Kůl v plotě v novince Struck featuring Leona Berlin. Numika značky Kompost zpátku.

Parádní kousek od Christiana Promera, tentokrát odle už veterána, který se objevoval také na značce dříve K7 se svým taky alter egem, každopádně Struck featuring Leona Berlina, ta příjemná věcička ze značky Kompost jako novinka z tohle mnichovského Down Tempo a kulturního labelu. Apple Skull už teďka, tenhle ten také už známý producent z Holandska, který sám dovezl před dekádou také v showcaseu jeho značky Atom Nation, kde se právě teďka objevilo jeho dvojskavové dílko Take Me Back a Turned. Teďka v pátek vyšlo tohleto kombo klubové a tohle už je skava Take Me Back. Apple Skull na rádiu 1, 23 hodin, 26 minut, posloucháte novinky na alternativní scéně a playlist také na stránce už Rádio 1.

Tak tolik Apple Scala, novinka Take Me Back z ve stranu Turned, novinka z tohle pátku ze značky Atom Nation, právě label tohohle mladíka Pascal Terpestena. No a vy stále jste naladění na novinky na alternativní scéně, playlist kompletní najdete také na stránce Rádio 1, no a tohle už je producent Fatomless, kterého byste měli vidět také příští rok na Spektakuláre v rámci showcaseu značky Folded Music, kde se právě teďka také v pátek objevil ten zcela nový single Eyes Forward, Fatomless.

Fathomless alias Thomas Michael Beach, tenhle ten producent z Británie, který začínal více takovým lo-fi beaty, se postupem času propracoval takové pěkné moc organické muzice. Tohle byla ukázka Eyes Forward, jeho zcela nový single zpátku, naznačuje se právě Folded Music. Já jsem řekl, můžete se na ní těšit příští ročník festivalu Spektakuláre v showcaseu právě tohohle manchesterského vydavatelství Asta Hiroki. No a teď už vám zajímavá spolupráce hudebnic MR a Ugne Uma, naznačuje Strů krásná, jemná věc, A Little Bit of Sun.

Tolik skvělá věc od jižní dvojice MRN a Ugne Uma. A Little Bit of Sun, novinka také z tohoto týdne značky Stroom. Vy stále jste naladění na pořad novinky na alternativní scéně. Tak a máme tady další novinku. A to tentokrát od producenta ASC, což je britský producent James Clements, který působí na různý elektronický odnožích, ať je to ambient, drum and bass, techno, či takovýhle minimálek, který teďka vyšvihl na značce Arts, co by EP čtyřkabové Antiquated Thoughts. No a tohle už ukázka Turmoil ASC na Rádiu 1. A opět novinka EP z tohohle týdne. Zpátku ze značky Arts.

Tolik ta minimálová záležitost od producenta ASC Turmoil a ukázka se čtyřskabové právě kolekce Antiquated Thoughts pro značku Art. No a my se podíváme do Norska za takovými, bych řekl možná, pokračovateli Jaga Jazzy stále v divočejší formě. Tohle jsou Superfolk a jejich Grown single z chystané stejnomené desky Superfolk. Ty ho mají vydat před létem, myslím, že snad ještě. Zase Physics Format. Superfolk a Grown. Radio Edit.

Tolik Superfuck a jejich single s názvem Grown, další pecka Smršť z na politiky fúze jazzu a roku ze severu, z Norska. Ale teď už ikonika, tato hudebnice z Británie, která začínala na značce právě Hyperdub, kterou jsme si dneska tady pouštěli v novém releaseu. Sara Abdel Hamid, taká ikonika, se navrátila výbornou deskou teďka loni a tohle je její novinka, která vychází právě na labelu zase úplně jiném, novém, s názvem Club Djembe. To EPčko dvě skupy Cry One a ukázka má název Break Me Off. Obě výborné věci.

Ikonika alias Sarah Abdel Hamid na své novince právě skladbě s názvem Break Me Off a ukázka právě z jejího tentokrát EP s názvem Cry One. Pro značku vlastně teďka vyšlo v pátek label Club Djembe. Tak před námi ale už teďka nachystaný Slow Magic, tenhle ten také americký hudebník na poli elektroniky, ale i takového osnového chill wave a různých i živých možná nástrojů, které kombinuje i s vokalisty. Důkazem je toho teďka i ta novinka Hanami, nový single teďka 100 let týdne ze značky Seeking Blue, kde by pomohl také Yutaka Hirasaka, nebo asi to bude žena, Slow Magic, každopádně Hanami, nový single.

Tolik Slow Magic a Hanami featuring Yutaka Hirasaka a to asi kytarista zřejmě. Každopádně Seeking Blue, nádherná věc, která vyšla teďka také tenhle týden. Stejně jako i tenhle ten japonský už veterán Cornelius, který spojil si tentokrát se synem Johna Lennona a Sean Lennonem ve skladbě Ions. Tady je

Cornelius a tenhle ten už legendární také japonský hudebník na novince Aeo. Společně s Sean Lennonem novinka nazývá se Eat Your Own Ears, si své uši. Teď ale už pojďme za Holy Caniff, tohletou velmi prolifickou hudebnicí, tvůrčí osobností také projektu Mindulep společně se svým manželem, která vydává své solové a takové ambientně laděné desky. Tentokrát spolupráce také s Julio Thompson a také Mary je na jejich společném teďka příjemném EP čtyřkabovém ambientně laděném s názvem Painted Skies. Vyšlo na se Network teďka v pátek a tohle už ukázka on a Day Like Today. Tohle je už Holy Caniff, Mary a Julia Thompson.

Tak tolik tohleto příjemný trio dívek Holy Kenneth, Maria a Julia Thompson na novém EP Painted Skies. Ukázka měla název, jak jsem řekl, On a Day Like That, yeah, Like Today, tak ve dní jako dnes. No ale před námi je už tenhle ten další release ze značky Yuku, už 98. zářez na tohletom vydavatelství, který funguje v Praze, ale operuje vlastně jakoby britský občan, který se moc o českou muziku tolik nezajímá, spíše o tu celosvětovou, a tak to vypadá i v jeho katalogu. Další objev Free Jom projekt, asi zřejmě z Berlína mám pocit, a EPčko Traur im Salon a ukázka z těch čtyřech nahrávek, více tentokrát abstraktnějšího, base experimentálnějšího elektronického zvuku, zkoumá Lost Detective, Free Jom projekt.

Tolik projekt Freedom na značce Yuku a upíčko Trauer im Salon a ukázka Lost Detective, úvodní track z těch 4, tentokrát více abstraktnějších bizových věcí, ale teď už pojďme za takovou novinku také z labelu Aus Music z tohle týdne. Gio Jordan se tam poprvé objevuje s EPčkem Revive, touhletou pozitivně nabitou kolekcí 6 nahrávek na Polyhouse. S vokalistou třeba je Luke Wintrem, který se bude vedou na hrávkách. Je tady takový edit od GJ Night Drive. A tohle už je ukázka Keep On Running. Gio Jordan a nové EP Revive.

Gio Jordan a novinka Revive EP, šestiskabové dílko na poli takové příjemného tohleto Uplifting House a Keep on Running ukázka. Teď už ale Hake de Picocciotto, nebude tohleto duo Alexander Hake a právě jeho partnerka de Picocciotto, tak už to zase čtu špatně. Zeitenwende je název tohohle dalšího singlu, který uvolnili z jejich chystané desky Lichtung, která by se měla objevit právě na značce Mutecores, kde ostatně vydával Alexander Hake z Bad Seeds a samozřejmě Rickem Cavem. Teď už Hake de Picocciotto a Zeitenwende.

GAD, Picciotto, ten projekt Alexandra Hakeho z Becice na novém singlu Zeitenwende z chystané desky Lichtung. Každopádně vyjde na značce Mute Records, také ještě myslím, že do prázdnin, ale teď už tohleto také čtyřkombové dílko z značky Problema Beverlista, tak Livity Sound značky, které dalo už svůj další zářez, a to tentokrát Joe Milly, 76. release značky Livity Sound s EPčkem Repetitions, a tohle už je z těch čtyř věcí ta poslední, The Less You Know, myslím, že je vydařená, pěkná rytmická záležitost ve všech trecích, ať se tam střídají tempa. Joe Milly.

Tak to byl už projekt Joe Milly a Repetitions EP Forecasted The Less You Know. Takové DJ's Tool záležitosti. No ale nám se rozeznívá teďka ukázka z experimentálního australského labelu Room 40, který kurátoruje Lawrence English, kterého jste párkrát také už viděli v Praze na spektakuláře. Tohle už je Mike Cooper, který myslím, že pochází z Austrálie, ale v současnosti už pobývá v Evropě. Chystá své nové album Stochastic Parrot. Stochastic Parrot, nevím, jak se čte. Musím podívat. Uvolnili se zatím dvě věci z téhleté desky, která vyjde o prázdninách. Auditory Ambiguity a Trashing Merlin, kterou si také v tuhle chvíli nabízíme a která trošičku koresponduje s tvorbou třeba Johna Hesla, Mike Cooper.

Mike Cooper a jeho Stochastic Parrot album se chystá vydat na Znet 740 v půlce srpna. Jinak hudebník už nyní žijící v Itálii, který experimentuje na poli takových, bych řekl, abstraktních, ambientně experimentálních vlivů. A teď už tohleto dívčí kvarteto Grandma's House, které teďka chystá také nové album Baby You're a Winner. Nazne se Brace Yourself a tohle už je nový single, právě titulní nahrávka Baby You're a Winner.

Tak to byly už dívčí partička Grandma's House a jejich Baby You're a Winner. No a před námi je už Rodriguez Junior, tenhle ten francouzský talent, producent DJ vlastně jménem Olivier Mathieu, kterého jste viděli také už párkrát v Praze. Novinka Higher z jeho také vlastního labelu Feathers and Bones. Novinka z tohle pátku. Rodriguez Junior na rádiu na stále posouváte novinky na alternativní scéně, jsme u singlu a za chvíličku také nové alba.

Francouzský producent Rodriguez Jr. a Skaba Hair. Musím říct, že já takový, čím dál víc takový mainstreamovější věci dělá, trošku škoda, protože jeho sety a vůbec ten vkus je opravdu luxusní, škoda. Takže trošku se chází z té cesty, té kvality. Každopádně DJ Marky a Makoto, klasici na poli drum and bassu, DJ Marky z Brazílie, Makoto z Japonska a spolupráce s Vanessou Freeman, hoká se It's All Right, I Feel It. Značky Hospital 100 let týdne.

Tak to byl už DJ Marky a Makoto a jejich spolupráce na Znece Hospital se zpěvačkou Vanessa Freeman, hitovka, stará pecka It's Alright, I Feel It. Na nám se rozeznívá tato legendární slowcoreová kapela Slint, která se objevila před pár lety také v Praze tady v Underdogs, skvělý koncert. No a tohle jsou překvapivě nové remixy, které vyšly pro dvě skladby, na které mám prsty už zesnulý, Steve Albini, Untitled EP s podtitulem Albini Rough Mix. A tohle už je skladba Glenn, Albini Rough Mix, Slint.

To byl už, no to byl jak Slint a skladba Glenn z toho dvojskladbového počinu Albini Rough Mix Untitled EP pro značku Touch and Go vyšlo. No a tohle také z tohle týdne novinka spolupráce Skrillex, Randomer a Blaven a také MC Drika, tyhle té hitovce, klubovce Fistl. Vyšlo tenhle týden právě v pátek na značce Skrillexe Osla Records.

Skrillex, Randomer a Blavon a společné věci Thistle featuring MC Drika. Novinka z značky Skrillex z tohle týdne. No a my se podíváme za tím americkým také producentem M-Track. Caleb je zpět. Tenhle ten producent ze Spojených států. Caleb Cornett celým jménem. Z Floridy producent, který má pěkné groovy už krvi. Ostatně dělali jsme stereo něm profilový pořad intro, už je to také nějaký ten pátek zpět. Jeho nové EP teďka vyšlo na značce Anjuna Deep pod názvem Civilian World. Předchází na stejným singlem či skladbou High Speed Ringing, kterou jsme tady hráli. Celkově 6 zcela nových singlů, tracků, tak. No a tohle už je skladba Same Team, M-Track a Civilian World EP na značce Anjuna Deep.

pěkná groovy záležitost od M-Tracka z jeho novinky je šestdiskobový EP Civilian World, které vyšlo na Zlece Angel Reap, teďka také v pátek z ukázka Same Team. No a před námi je DJ Crush, který se opět vrátí do Prahy. Chystá nové album. A tohle je první single s Rykodanem. Warn Them. DJ Crush. Vy posloucháte Rádio 1, za chvíličku už také nové desky. A že toho máme tady Boards of Canada, Kurt Weill, Bomboclan, tell them, Karin a spoustu dalších. Yo, yeah, yeah, my dog. Hey. Hold them a ramp with.

DJ Crush, Warn Them, první single s Ryko Dan, tentokrát také co během sim, a my se můžeme těšit na nový materiál tohoto japonského už veterána na poli lámaných beatů, ale před námi už je teďka také spousta nových alb a začneme deskou, na kterou se čekalo no téměř 20 let. Tady jsou už Boards of Canada a musím říct, že album, které rozhodně fanoušky téhle kapely natchne, protože je to takový opravdu pokračování, jako kdyby se nechumelilo. Taky zásadní posun tam nečekejme, ale je to prostě nádhera. Já myslím, že Boards of Canada sama o sobě už ten posun mají sami v sobě. Už tím, co vytvářejí, už více než 3 dekády. Tohle je už z desky Inferno ukázka Father and Son a Boards of Canada na Rádiu 1. Pořadu novinky na alternativní scéně. A čeká se ještě spoustu dalších, ale více už také na stránce Rádia 1, kde najdete playlist. I love you, but I love the Lord. More than I love any physical being. I think that's wonderful. But then why can't you bring that same feeling home? I want them blah. I really wish that I could do that. No, I never did it. That was atypical. What makes you think you can do it? I wish you forgot that. Well, he's sinning. A man's foes will be they of his own household. Well, I hardly believe that your own father or mother, a brother or sister would be your enemy. You're gonna call him a liar? No, I'm not calling him a liar. Well, I can do all things through the Lord. You can't do it. You saw the way we live and what we did. Do you believe? I really don't think so. Let's see, I've lost track. Or that I love any physical being. I think that's wonderful.

any physical being. I think that's wonderful. Well, he's seven. Boards of Canada, tohleto skotské duo je zpět a deska Inferno už má takový docela škroupek, že ho použil nějaká Trumpova administrativa do jeho promo úlet. Každopádně Father and Son, ukázka z desky Inferno od Boards of Canada, my pokračujeme dál. Další deska je od téhleté syrsko-arménsko-americké hudebnice Karin, kterou si vzala pod svá křídla už před několika lety značka také Mute Chords, kde vydala po teďka 7leté odmlce své druhé teprve studiové album. Každopádně Physics Universal Love Language Pool je název téhleté novinky, která dala už i singly před 2 lety dokonce Ground, letos End of Two Knowing You a Collapse Face. Vydané je to hitové, takové chytlavé věci spíše, ale také i takovéhle baladické, experimentálnější záležitosti Mind Over Heart. Karin a její nové album na značce Mute Chords z tohohle týdne.

Karin, ta schovankyně značky Meat Records, která ji objevila, no už to bude, no už je 8 let zpět, její nové teprve po 7 letech druhé album s názvem předlouhým Physic Universal Love Language Pool. Tak, to byla ukázka Mind Over Heart, při nám je Kurt Weill, tenhle ten zakladatel také legendární The War on Drugs, který tady má rád kolega hodně asi Zdenda Lichnovský. Každopádně ten má také nové album teďka Philadelphia's Being Good to Me. A znáte se tentokrát Ver Forecast velké už. A ukázka Holiday OK Way. My se můžeme těšit na jeho také koncert v Praze.

Kurt Weill a jeho nové další solové album, které vyšlo teďka také v pátek, a to naznace tentokrát Verve, a my jsme si na ukázku Holiday OKV z jeho té novinky Philadelphia's Being Good to Me. Tak, no a před námi už jsou Digitalism, kteří se navrací také po delší odmlce novou deskou. Tohleto německé duo, které začíná takovým punk elektro, spíš elektro houseu, pochází z Hamburku, kde vzniklo před více než dvěma dekádami, který založil Ishmael Tüfeci a Jens Mölle. No, tohle je jejich už nové album Optimism, které před cházela také hitovka Space Invaders či Golden. Každopádně celkově 12 věcí kratších, jak už je zvykem teďka. A my si dáváme ukázku Double Jam. Tohle jsou Digitalism na novince, která dostala název Optimism a vyšla i na její značce Magnetism.

Tolik je německé duo z Hamburku, Digitalism na své desce Optimism a ukázka Double Jam, opět chytlavější, klubovější elektronika. Už tam takový vypalovečky nejdete, jako byly ty jejich prvotiny, ale to už jsme si zvykli za ta léta. No a to už je také Filip Johan Tim, kterého jste viděli v Praze jako doprovázejícího hudebníka Aparáta, který ostatně mu hodně pomáhal i na jeho poslední desce, no a teď se vytasil konečně také v pátek se svou druhou studiovkou konečně na Znece, tentokrát Monkey Town, Mood Selector, pěkné. Předcházel album The Red Door, také skvělý single s zpěvačkou Coca Have You Ever, či také Red Door s kapelou Jamal Dillman, který se objevuje na desce vícekrát. Ale jdete mi další hosty jako S.O.D., Ella Pluck, Raz O'Hara, ale také Aska Matsumiya. Jako je v této věci Joy Boy, Filip Johan Tim a nové album The Red Door.

Tolik ten německý talent, hudební producent Filip Johan Tim na novince The Red Door na značce Monkey Town, ukázka Joy Boy z této jeho 10 sklabové kolekce. No a my se teď už podíváme za touhletou sympatickou také partičkou Feeble Little Horse, čtveřice z Pittsburghu se navrací svým už třetím studiovým albem s názvem tentokrát Bit Not na značce Saddle Creek. Po 3 letech se tam právě objevuje a žádný single nějak před albem nevydala, teď ale se objevilo spoustu i videí na YouTube k těch jejich té novince desce Bit Not. Tohle jsou Feeble Little Horse a ukázka Shady.

Tolik indie kytarová velká posťuga z partička z Pittsburghu, čtveřice s názvem Feeble Little Horse, jejich třetí album Bitnot na značce Saddle Creek, které bychom si mohli také někdy snad i představit i v pořadu intro, snad by to už možná vydalo na nějaké to profil. To mi připomnělo, že dnes to bude také finský hudební skladatel právě s jménem Juha Maki Patola. No a to už je ale dvojice Alan and Jan. Alan dříve známý pro celový producent Portable a společně s Jan Jelinkem na společné desce pro label Jan Jelinka Fejtiche. Take Me, I'm Yours je název této jejich experimentálně ambientně laděné desky s takovými postdubovými vlivy. Celkově 10 nahrávek. Některé jsme tady už představili jako singly Deja Vu či také All One. Tohle už ukázka 87 BPM. Alan and Jan.

Tolik Alan and Jan, neboli tato dvojice, Portable a Jan Jelínek, společné album na Aznece Fajtiche. Právě Jan Jelínka dostal název Take Me, I'm Yours. A je tady teprve takové experimentálnější, minimalistické, ambientně laděné nahrávky s dubovými vlivy na celkově na ploše 10 skladeb. No a to už je izraelský klavírista, který znáte také určitě hodně z Prahy, z jeho vystoupení, který už dlouhá léta pobývá také v New Yorku, kde patří k zásadním postavám na jazzové scéně. Ať už se svým ansáblem, či triem, nebo i solově. Teď se objevil právě se svou novou deskou na vlastní značce, opět Razdas. A tohle už je ukázka, je singlová věc El Bazita z letého právě kolekce opět klavírních jazzových nahrávek. Eternal Child nám má název tohleto jeho desetiskabové dílko. A Avishai Cohen.

Avishai Cohen a jeho nové album Eternal Child, věčné dítě, v ukázce Alba Zita, téhleté singlové věci, která se objevila ještě teďka před vydáním desky. No a vy jste stále na ledění, pokud jste zapli na pravidelné novinky na alternativní scéně. Jsme u nových desek a stále jsme u desek, které vyšly tenhle týden v pátek, a tohle už je producent Denelog, kterého znáte také právě je z jeho předchozích projektů, ať to byl právě počin, který jsme se tady představili v pořadu intro Soccer 96, ale třeba hraje i v The Comet is Coming a také ve svých vlastních projektech jako Den Electro. No a tohleto jeho převlek Denelog si vytvořil už dříve. Alabaster de Plume ostatně vydali společné album před 6 lety a třeba s Ken Ishim loni. Teď ale konečně také solové dílko, které jsme si tady už představili také v nasazených singlech, právě v skladbách jako Mothers Far Beyond the Sun či Mobius Triptych. Tohle už je ukázka Out of Space a nové album Dan Laka alias Dan Leaver's Teleportations na značce Castle in Space.

Tak je tolik Dan Levers z projektu Soccer 96, či Comet is Coming na solovém projektu Denelok a z jeho novinky desky Teleportation, ukázka Out of Phase. No a další album je tady z tohle týdne a to je od značky Home Normal, tady tomu agilním velmi vydavatelství z Británie, který založil Ian Hogut už před 2 dekádama, ještě tenkrát v Japonsku. Každopádně tohle je už další zajímavá spolupráce, která vznikla pro tohle ten britský ambientní label od japonsko-španělské dvojice Tomotsugu Nakamura a David Cordero. Tohle talentovaného hudebníka jsme se tady zmiňovali nedávno také v seanci v souvislosti s jeho deskou na značce Norai s Ian Hogutem ostatně. Každopádně tohle je album Avery společné, které vyšlo v pátek a ukázka Shuganai Tomotsugu Nakamura a David Cordero. Jejich nové album Ever na ZC Home Normal.

Tolik Tomo Tsugu, Nakamura a David Corderona, novince pro značku Home Nome desce Aware, to byla ukázka Shogunai. A my si určitě tohle album také během června představíme také v seanci. Dnes to bude americký, no, čínsko-americký hudebník Forest Funk ze značky Project se svou novinkou z minulého měsíce. Ale teď už Anthony Colonico, ten americký hudebník, kterýho můžete znát také dříve z Tria, právě Tonal Blue, Total Blue. Teď konečně jeho krásná solová deska, která se objevuje právě na značce Memory from Music from Memory, tak v tomto vydavatelství dostatečně Total Blue také vydávali. A úvodní nádherný track Ether z této jeho novinky Spacious Heart. Anthony Colonico. Jeho album, které vyšlo také, myslím, že tenhle týden.

Americký hudebník Anthony Kalonikos z projektu Total Blue na své solové desce Spacious Heart pro značku Music From Memory. Krásné dílko, kde najdete celkově 8 nahrávek na poli takového právě meditativního, spirituálně jazzo-ambientního zvuku. Každopádně teď už ale další deska, která vyšla teďka také před týdnem na značce True Souls, a to projektu turecko-britského, který si říká Soji T25, který vznikl právě, přizne se, True Souls jako vedlejší projekt frontmanky kapely Kit Sebastian Merv Erdem, teda té Turkyně, spojila se s francouzským, s britským hudebníkem v tomhle projektu Kit Sebastian. Tentokrát s dalšími Brity, s kytaristou Glenn Fellowsem a producentem a hudebníkem Paul Elliotem. Jejich deska Poprask neboli Jajgara. Nabídla už několik singlů a tohle už je ukázka Bir Anda. Tohle jsou Sosiet 25. Na 20 růsov s novinkami.

tohle byla už kapela Sosiet 25, to britsko-turecké trio v čele se zpěvačkou Skite Sebastian Murph Erdem a jejich debut Jarkara na značce True Thoughts, to byla ukázka jinak s názvem Biranda. Směs takového středomorského popu a disco-funku a vůbec psychedelie, to je jejich tato nová deska. Teď už ale se podíváme také za novinkou ze značky Labs, tohle francouzského experimentálně ambientního vydavatelství, kde se objevilo tohleto německo-americké duo. A ne poprvé, mám pocit, už spolupracovali Arovain a Taylor Dupré. Uwe Can a Taylor Dupré v ukázce z desky End skladbě Gaun a my si blíže určitě tohleto album představíme třeba zase nějaké blížší sánci teďka, třeba příště. Každopádně Arovain a Taylor Dupré a jdeme album End z minulého týdne.

tolik dvojce Arovain a Taylor Dipper, který se navrací po čtyřleté odmlce od jejich společné desky Skull Ghost, kterou tvořili pro label právě ještě tenkrát 12K Records. Taylor Dipper na francouzské experimentální značce Laps a deska End, NTH, psáno v ukázce Gown. No ale my v novinkách míříme za další deskou, která vyšla teďka také ještě v květnu před pár týdny, a to tyhleté turecko-francouzské dvojici Anadol a Mary Clock. Za projektem Anadol najdeme tureckou instrumentalistku a producentku Gözün Attila a francouzská zpěvačka sem šanzonierka Mary Clock. Vlastně dali se dohromady před dvěma lety pro desku La Grande Accumulation. Tenkrát hodně stavili na zvuku elektrických varhán, také pozounu, tentokrát více takový kabaretní a velmi takové šanzonierské francouzské album Manivelles, které vyšlo teďka na značce Pingy Punk v hamburském vydavatelství a ukázka už titulní Manivel. Tohle jsou Anadol a Mary Clock, tohleto dívčí a ženské duo na značce Pingy Punk.

Tolika Anadol a Mary Clock na své druhé společné desce pro značku Pingy Punk Manivel a titulní to byla také ukázka od této kolekce právě velmi takové avantgard pop šanzoniérských věcí. No a my už se teďka podíváme také za tímhletím talentem jménem Coloray, hudebníkem, myslím, že z Holandska, který aspoň doufám vydává na značce teďka Atom Nation, respektive sublabelu Intercept, tak tohleto druhé album Dogma po 5 letech. Z toho oni mohli zaregistrovat také na jeho takovým EPčku pro značku Permanent Vacation Blue Echo. Každopádně teď už je tady venku tohleto jeho nové album Dogma, které předcházelo spoustu singlů, ať Waiting to Begin, House of Sin, Escape Heaven či Ultraviolet Willows. Tohle ten poslední Momentary Bliss, který se objevil těsně před vydáním desky Dogma teďka v půlce května, jinak deska také, která vyšla minulý týden na, jak jsem řekl, holandské značce Intercept a propojení tentokrát víc popovějším vlivu.

Momentary Bliss a nizozemský hudebník, producent Colray na své druhé desce pro značku Intercept po pětileté odmlce, kterou jsme se tady tenkrát představovali, a ukázka starého Dogma desky, kde se zabývá i queer problematikou. Každopádně teď už pojďme na další ještě desku, kterou jsme si tady také nezahráli, a je to spíš takové, dá se říci, pro mě mini album, které vyšlo taky už před pár týdny, v květnu, norské zpěvačce Likely. So Happy I Could Die je název této ukázky z její desky The After Party, která dala singly už jako Lucky Again nebo Knife in the Heart.